0: Sachin, rozumíš si italským, ty sa vám domelezí, men Domenik. Preto nohy škáze bojarší, hodně skantranské rieke, bej pokole, kasi nefes.
1: Vous êtes bien sur Radio Alto 94.8.